Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Už tento piatok si na Rádiu Viva na late Ambrose Radio Show.

Rádio Viva. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.